Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: kulky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto nabité.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto nabité.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Just Greenland.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android.
0: Dance Radio.
1: Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ.
0: Dance Radio CZ.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.
1: Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu.
0: Nejlepší taneční muzika.
1: Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Niroka se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Krásný dobrý odpoledne, všem ladíte Dance Radio na vlně 89,9 FM, jsem Terka. Odstartovali jsme dnešní odpolední vysílání, mám pro vás spoustu muziky, taky se koukneme na Johna Summita, protože on ruší vystoupení a něco důležitého čeká, nebude chybět party service a spousta zajímavostí, takže jdem si to vychutnat, jdem si to užít. Další muzika v éteru Dance Radio už je za chviličku.

0: prostě škola bolá.
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Dance Radio.

Na Dance Radio dohráli Dubs a Kousek s názvem Playground. Teď se ale podíváme za Johnem Summitem. John Summit totiž nedávno oznámil, že ruší všechna vystoupení do konce srpna, aby si odpočinul a načerpal síly na novou velkou show. To bude vystoupení v Memorial Coliseum v Los Angeles, kde před 5 lety dělal předskokana pro projekt společný, který měli Cascade a Deadmau5. Akce, kterou oznámil nedávno, byla hned vyprodaná, tak dejte vědět, jestli se někdo chystáte. Každopádně já pro vás taky něco mám, a to další muziku. Budou Madeon, Truphonics a nebo Car Slippers. Už za moment, na vlně Dance Rádia.

0: Další muzika Féteru Dance Rádia za náma proběhly Fatum, Genix, JTech a Judah. Teď se ale podíváme do hitparády Dance Radio Charts. Naše hitparáda probíhá každý čtvrtek od 18 hodin. Hlasujete vy, ano, vy ovlivňujete celý pořadí, takže je to na vás. www.danceradio.cz, tam hlasujete. Mrkneme, jak to celý dopadlo, je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky, tak z novinek tam máme Chrise Sadlera, Dubs a Jubel. Teď se podíváme, jak jste zahlasovali. Tak na trojce Drum Sound a Baseline Smith, na dvojce Lost Frequencies. 7 týdnů hitparádě, takže opouští hitpošku, samozřejmě gratulujem. Na jedničce Drown Moon a Shelter. Tak uvidíme, jak zamícháte pořadím, ještě jednou www.danceradio.cz, tam hlasujete. No a teď už další muzika. V éteru Dance Rádia si dáme další kousky, kterýma budou třeba Billie Eilish a nebo Fede Legrand.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: I po 14. hodině hrajeme tu nejlepší taneční muziku. Na vlně Dance Rádia zazněli třeba Armin van Buuren anebo před chviličkou Calvin Harris a Love Generator. Teď už se ale podíváme, co nás čeká ve světě celebrit. Přemýšleli jste někdy nad tím, jakou máte auru, anebo případně nějaká z celebrit? Vznikl totiž nový web, který se snaží určit, která celebrita má největší auru. Jde o kombinaci charisma, přítomnosti, originality a dalších faktorů. Zatím teda vede Keanu Reeves a Ryan Gosling. Celebrity se přidávají, vy mi taky můžete prozradit svůj názor. Klidně mi to napište na náš Instagram nebo Facebook a teď už posílám další muziku. V éteru Dance Rádia zazní Kenin anebo třeba Mystic a Brand New. Za moment na Dance Rádiu.
1: Dance Rádio. Dance Rádio.

proběhl taky Jamie Jones a State of Mind. Robbie Williams vystoupil na pódium Universe Ibiza. Říkáte si, co tam dělal? Vždyť je to zpěvák. Ano, on tam vystoupil v neděli 16. srpna. Předvedl tam svou novou spolupráci s Miss Monique. Jmenuje se to Beauty in Us. Tohle vystoupení vlastně završilo vystoupení Miss Monique v rámci probíhající rezidence Karla Coxe v jednom z těch největších klubů právě na Ibize. Významný je, že to bylo úplně první vystoupení právě tady toho spojení. Tak jsme zvědaví, jak se vám to líbilo. Jinak Miss Monique vystoupí taky tento týden u nás v Praze, takže klidně napište, jestli jste na ní zašli, anebo jak se vám líbí spolupráce společně s Robbie Williamsem. Teď už další muzika. Na vlně Dance Rádia zazní třeba Chocolate Puma, Antonín Herbeck, anebo třeba Metric a I See You.

Trudence ráda Healthy a So Good, máme 5 minutek před 15. hodinkou. Podíváme se do kalendáře, aby jsme nezapomněli dneska někomu popřát, tak dneska slaví Bohuslav. Jméno je to slovanského původu, v České republice ho nosí 11 868 nositelů, jejichž průměrný věk je 62 let. Takže jestli nás nějaký Bohuslav poslouchá, tak pánové, doufám, že máte skvělý den, my samozřejmě přejeme všechno nejlepší. Dneska popřejeme taky zvířátkům, z pejsků dneska slaví Azar a z kočiček je to Gabina a Gabriela. Jestli slavíte nějaký výročí, cokoliv jiného, doufám, že máte taky úsměv na tváři a pokud ne, tak já pro vás něco mám a to další muziku. Ta si myslím, že vykouzlí úsměv na tváři všem milovníkům taneční hudby. Proběhnou Don't Blink, It's Our House a uvidíme, jestli se vejde i Roger Sanchez. Za moment na Dance Radio.

dnešního sobotního part breaku dáme novinku Dance Dance Dance, Barry Can't Swim. Takže tančit budeme úplně všichni, čeká nás taky Kygo a Take Me Back. Take me back. Tímhle kouskem odstartujeme dnešní třetí hodinku a nedělního sobotního part breaku. Féteru Dance Rádia si to dáme za chvilku. Je 15.02. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Výborný Aleso a I like it. No, tak uvidíme, jak byste lajkovali takovou originální fotku. Každý z nás by chtěl mít nějakou pěknou fotku, ať už to máme jako vzpomínku z nějaké školy, z práce, odkudkoliv. No a takový kanadský námořnictvo, tak to chtělo mít hodně speciální fotku. Zakončili totiž roční výcvik nových potapěčů netradiční třídní fotkou, a to pod vodou. Na tom by nebylo nic zvláštního, když to byli potapěči, že jo? Jenomže oni se do bazénu ponořili studenti i instruktoři a nechyběla ani potapičská zvonice a vlajka, ale pozor, oni na sobě neměli žádný oblek. Oni šli prostě jednoduše normálně oblečený v civilu, nebo v civilu, v těch bílejch košilích, v kalhotách, ale neměli nic potápěčského na sobě. Takže nastal velký problém, protože potápěči pod vodou neustále vyplouvali nahoru a nedokázali pořádně sedět na židlích. Tak zkuste si sednout na dno bazénu, vydržet tam v klidu a neplavat nahoru, že jo. Tak zajímá mě, jakou originální fotku, odkud máte vy, klidně se pochlupte. Můžete nám to poslat na Instagram danceradio.cz a posílám další muziku. Zazní Epic Noir, taky novinka American Swim, anebo Wablu Petal, to si dáme za moment na vlně Dance Rádia.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Federu Dincenády a zazněli Cedric Gervais, také Carla Monroe a Göteby. Máme 5 minutek po 3:30, myslím, že ideální čas na to mrknout, kde se dneska co koná, je připravený party service. Party service. Tak, protože dámy mají přednost, tak rovnou prozradím akci, kde můžete potkat naši Soul Kate, což je naše Katie, kterou můžete slýchat každý všední dopoledne v Eteru Dance Rádia, taky Sofika, kterou můžete znát pro změnu z pořadu Rave on Air, který běží každý pondělí od 18 hodin. Holky se společně sejdou, nebo ne společně, ale sejdou se na jedné stage. Bude to v Base Beats Open Air, koná se to říční lázně Radotín, koná se tam Jungle, Drum and Bass a UK Garage, takže pokud máte chuť mrknout na holky, poslechnout si to, tak tam. Kdo by si to chtěl dát pořádně natvrdo v pražském klubu Roxy, chystá se tam Hard Dance. Dneska Dan Howard, taky Paul Christ a spousta dalších DJů na stage, ještě jednou pražský klub Roxy. Drum and Bass Production, dneska pražský klub Cross. A máme tady taky zahraničního interpreta DJ Tujamo, dorazí do pražského klubu Epic. Tak to bylo něco málo z toho, co se děje tady v Praze a okolí. Pokud byste chtěli ještě nějaký tip na nějaký město, místo úplně mimo, tak dejte vědět, klidně napište, pokud už máte vybráno, kam se chystáte, s kým se chystáte, na koho se chystáte. No a co se chystá Peter Dancerati a taky další muzika. Proběhnou Alex Adair, taky Sikik a nebo Cosmo. Teď už taky pozvánka na naší aplikaci, do naší aplikace a doufám, že všichni máte. Aplikace Dance Radio Info právě teď.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio.cz. Dance Radio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Féteru Dance Rádia, výborná muzika, za náma Emily Sande a Starlight. Teď už se chystám pomalu se rozloučit, ale předtím vás ještě pozvu na vysílání Dance Rádia. Kdybyste si chtěli třeba udělat takový menší warm up předtím, než někam vyrazíte, případně kdo z vás jde do práce, s kým vám to bude dobře utíkat. Tak šim za Global Residency Radio Show od 18 hodin. Rehab tento zahřeje a vás se roztančí ve 20 hodin se svojí Cyberpunk Radio Show. No a Armin, tak tam můžete čekat pořádnou dávku trenců, a to dvouhodinovou. Asod a State of Trance vás čeká mezi 10. večerní a půlnocí. Je to záznam ze čtvrtka, takže kdo nestihl, tak může si dát. Komu se to líbilo, může si dát ještě jednou. Jinak já se těším, zítra se budu těšit o 13 hodin. Ode mě za chvilku ještě pár kousků proběhne Hayden James, Cyrus D a já zítra od 13. Mějte si krásně, úžasně a páčko zítra.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir

0: a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90.

0: Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende. Dance. Dance Radio. Dance.

0: Jako Klapkart šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Dance Radio.

Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Hits Radio.
1: This is Colorcast Radio by Colorize.